0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak směla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Rádio FM+.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: this is Ava Max. All the hits.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle. Počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v osmifinále světového šampionátu. Domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny tři pořadatelské země – USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Osvěžení v přírodě může být riskantní. Voda v plzeňských studánkách, na Petrovce a v bývalé osadě Amerika na Roudné totiž neprošla potřebnými testy. Nesplňuje limity pro pitnou vodu a lidem může způsobit vážné žaludeční potíže. Podle odborníků je tak voda pitná pouze na vlastní nebezpečí. A teď od vody na počasí. Na západě Čech dnes budeme mít většinou polojasno nebo oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Deště a přeháněk by mělo být oproti včerejšku výrazněji méně.
4: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
5: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David, startujeme další den společně na Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's my life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
1: Hit Radio FM+.

0: Klasika, zkouším žít. 6 hodin, 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: No, tak prostě zákon, když pokud ty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat. Já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak, prostě šáneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal. Takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu? Teď nemám, pošlu ti to příští měsíc. A pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na Dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Strašně dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionů, typický letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emřáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, tak no. Já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Schválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
8: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz
9: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
2: Hitradio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách,

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Plzeňsku v Nýřanech, na Benešově Třídě je rozlitý olej na vozovce, dejte tam pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: Legendary, čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů převlečená za stavební dělníky vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné. Hezký

0: Činnasky, selhání, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka. Mm-hmm. Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Miluju nový místa se skvělou kávou.
9: Jo, Kapka.
8: Co je Kapka?
9: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
8: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
9: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
9: Předplatné na kávu.cz.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
12: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, na trase mezi Toužimí a Plzní u Chotíkova bude u krajnice probíhat údržba zeleně. Počítejte s tím taky mezi Cekovem a Kařezem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Dobré ráno, čtvrteční snídaně šampionu s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte. Tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili. A tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet, bacha, v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A ty nám píšete na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu Západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne proud, a jednoho Poláka. To se nám, koukám, i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nehty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příštích 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
6: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
5: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Kolik návštěvníků se vejde do lesů v Karlových Varech? Odpověď na tuto otázku aktuálně zjišťuje město, které do svých lesů nechalo nainstalovat speciální měřiče. Jsou na 5 různých místech, kde zaznamenávají jak pěší, tak třeba cyklisty. Město chce zjistit, kolik lidí do lesů chodí a kudy vedou jejich oblíbené trasy. A jdeme se podívat taky na předpověď počasí. Podle ní u nás na západě Čech dnes bude hlavně polojasno nebo oblačno. Den nebude kazit déšť ani přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 21 a 25 stupni Celsia.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Dobré prázdninové ráno, je pár minutek po 7, venku je léto v plném proudu, někdo už vyráží na dovču, někdo do práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David, no a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack a Rise. Hezké ráno.
1: Hit Radio FM Plus.

0: play Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění, protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. To jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížema s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice, tady nám to všechno perfektně šlape. Rick and Bowman anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: Dvě minutky po čtvrt na osm, aktuální čas, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vody, tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzavek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvíz, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M, 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti, kilogram za 79,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, hlásíte překážku v provozu. Na Rokycansku mezi Zbirohem a Drahoňovým újezdem bude probíhat údržba vozovky.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car servis v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
2: Hit Radio FM+.

0: Luis Capaldi, Survive, čtvrteční snídaně šampionů, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkmany. A když se zeptám svého 15letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl: mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No, zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejné písnička, nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Barta on my head, hezké dobré ráno, 3 minutky po 7:30. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
1: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
1: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 4denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
1: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: Tak to asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
1: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
1: Nil?
0: Ano, výborně.
1: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
1: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
1: Třeba pes.
0: Je to
1: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
1: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 4denní vstupenky.
1: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
1: Syna
0: vezmeš. Samozřejmě. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku.
1: Mm-hmm.
0: No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, radost, kam ty vstupenky poslat.
1: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
1: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, nebojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 4denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaně šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Ano,
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam...
1: Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
7: Pozor, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry. A jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit.
8: Park Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
10: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. MS.Plzeň.cz.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
12: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129.

0: 90. Penny.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku. Na Rokycansku mezi Cekovem a Kařezem bude probíhat údržba zeleněm. Opatrně, ať do toho nevletíte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě je další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to má celý takhle v takhle zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně. 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: Co jsi říkali tobě, jo?
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj pokud!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na dětské tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboly v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přehánky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
8: Osvěžení v přírodě může být riskantní. Voda v plzeňských studánkách. Na Petrovce a v bývalé osadě Amerika na Roudné totiž neprošla potřebnými testy. Nesplňuje limity pro pitnou vodu a lidem může způsobit vážné žaludeční potíže. Podle odborníků je tak voda pitná pouze na vlastní nebezpečí. A teď od vody na počasí. Na západě Čech dnes budeme mít většinou polojasno nebo oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Deště a přeháněk by mělo být oproti včerejšku výrazněji méně.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
10: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 8. Pokračujeme, nezastavujeme, jedeme dál. Před námi spousty skvělých hitů, dobrá nálada, pozitivní energie. Je čtvrtek. Pro nás pracující je to takový malý pátek. Víte co, hoďte dneska práci za hlavu. Užívejte si ty pohody venku příjemně, báječně, léto v plném proudu. K tomu skvělá muzika, co víc si přát. Jsme Hit Radio.
0: Hit Radio FM+.

0: 8. Hezké dobré ráno a Česko dál hledá trenéra fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednout tuhle psychoreku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generální manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek.

0: Dasha Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět. Posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, který berou víc než my. Říkáte si, že jako je ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? Okolik vlastně vyděláváme více nebo méně. Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v provozu. Na D5 mezi 98 a 99 km ve směru na Rozvadov probíhají v pravém pruhu práce údržby.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
2: Hit Radio FM+.

0: Johnny Faded Love, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve. A to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
2: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojení, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku. Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí. Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45%.

znát svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem, důkazem, protože my jsme rozvedení asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, druhý červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kaoma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci.

0: ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: teď ta svatba, o které jsem mluvila. Haha, Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselka se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio FM Plus.

Zion, Sia, Dusk Till Down, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách, máme toho pro vás připraveno spousty. Pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra čau.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nádherný čtvrteční a zase hezky slunečný dopoledne. S vámi 2 minutky před 9. hodinou Hit Radio FM Plus a Bára Plincelner a my jdeme na nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte v Domažlicích v ulici Masarykova, kde je nehoda 2 osobáků. Stejný scénář hlásí i Cheb, ale ulice Ašská i tady opatrně. Pokud víte na cestách Plzeňského a Karlovarského kraje a taky ve směru na Prahu něco, co nezaznělo, vaše informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil.
6: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
7: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Více na předplatnenakavu.cz.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Plzeň a Západočeská univerzita chtějí v září podepsat memorandum o stavbách sportovní haly a bazénu. Obojí asi za 1,2 miliardy korun. Město je chce vybudovat z obou stran fakulty aplikovaných věd. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupily do 3. kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala nasazenou 5 Rusku Andrejevovou a utká se s Bartůňkovou, která porazila Krajanku Siniakovou. Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai.
11: Fotbalový servis.
12: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i 3. pořadatelská země.
13: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Zahrádky se nám zalily, země se schladila, my jsme se schladili a teď už pomalu jdeme na léto, jak má být. Hezky v klidu, jak říkal David. Dneska dopoledne jasno nebo polojasno, odpoledne oblačnost a teploty do 26 stupňů, na horách do 21.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Čtvrtek, tak to už jde, ne? Kort, když je prodloužený víkend, tak tu dobrou náladu ještě podpoříme. Posílám Linkin Park.

0: Nádherný čtvrteční dopoledne přeje všem na západ Čech. Z éteru Hit Rádia FM plus Bára Plinzelner máme 9 hodin a 12 minutek. Tak jestli už odpočítáváte hodiny do víkendu, tak mám pro vás skvělou zprávu, ale vy určitě víte, málo kdo by si neuvědomil, že je v pondělí volno. Máme to krásně o den delší. Prodloužený víkend nám ťuká na dveře. Neděli slavíme svátek Cyrila a Metoděje a hned v pondělí navazuje den upálení mistra Jana Husa. Takže spousta z nás si užije krásný prodloužený víkend, jak už jsem říkala. No a když jsme u toho, tak schválně, víte, kolik volna nás letos ještě čeká? Já si dala tu práci, abych to spočítala, mrkla a po tomhle víkendu nás potěší ještě pondělí 28. září, takže to bude další prodloužený víkend, takže se máme hodně na co těšit takhle hezky po těch prázdninách. Pak bude volná středa 28. října, potom úterý sametová revoluce 17. listopad, no a nakonec nás čekají ještě Vánoce, který letos vycházejí docela hezky, musím říct. No, jak říkám, zajímá mě, plánujete některý z těch svátků spojit s dovčou třeba, anebo jste ten typ, co si volno šetří až na Vánoce? Klidně nám dejte vědět na 720 870 237. Ale na čem se rozhodně shodneme minimálně pro dnešní, zítřejší a pondělní den hlavně, je, že děkujeme mistru Janu Husovi za to, co se teda bohužel stalo, ale my teď nemusíme stávat. A my si dáme ukázku. Schválně si poznáte, co to je.
1: Půjdu. A tak byl mistr Janus odsvěcen, to je zbaven kněžství a předán králi Zikmundovi. Ten přikázal, aby na Husovu hlavu nasadili posměšnou čepici, přivázali ho k neotesanému kůlu a zaživa upálili.
2: Svině.

0: Hitovka pod názvem For You a Rita Ora. For You, no, For You posíláme ty nejlepší hity na západ Čech a i mimo něj. Jste s Hitrádiem FM+, máme 9 hodin a 23 minutek. A já včera četla titulek Vrací se normální teplo. A tak si říkám, co je dneska vlastně normální? Aha, po těch vedrech, co jsme tu měli poslední dny, nám totiž může připadat, že se ochladilo snad o 20 stupňů. Jenže ono ne, jen se z extrému vracíme do úplně normálního červencového počasí. Místo 35 nás čekají nějakých těch 24 až 20 stupňů Celsia. Takže než na sebe sypat grilovací koření, což jste mohli vidět v mým i rádiovým storíčku, tak si radši hoďte přes rameno lehkou mikinu. Ne, dělám si vlastně srandu, protože mikina nebude potřeba. Možná tak někdy před půlnocí, když budete grilovat někde na zahradě. Takže důležité je, že už se nebudeme cítit jako řízek na pánvi, ne? A meteorologové navíc říkají, že tohle ochlazení bude jenom krátká pauzička, občas sice sprchne nebo zabouří, ale žádnej propršený týden by nás čekat neměl. Včera to byl takový extrém, ale příjemný. A jestli máte rádi léto a tropy, no tak buďte v klidu, už příští týden by se ty teploty měly začít šplhat pomalu nahoru, ale už ne, zaplať pánbůh ke 40.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
7: Daj fuku!
6: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ella Henderson a Alibi. Alibi, jeden z nejoblíbenějších hitů našich posluchačů Hitrádia FM Plus dozněl, a to konkrétně v 9 hodin a 34 minut. V srdcovkách, který nám začínají každý všední den úderem pravýho poledne, jste zvyklí na Jirku Pelnáře, ale dneska a zítra si vzal volno. A zasloužený, protože je novopečený tatínek, ale už po druhý, protože 30. června v noci se narodil druhý synek. Kluk jako buk. Jirkovi gratulujeme, ale co je důležitý, že o srdcovky nepřijdete. Naopak i dneska budou nabušený tak, až ve vás vyvolají takovou tu nějakou vzpomínku a la disco trisco, protože tam bude třeba hitovka Be My Lover. A nebo třeba se můžete těšit taky na Justina Timberlakea nebo DJ Visage a Formulu. No bude to nabušený, tak jak jste zvyklí. Prostě se vyplatí dát si ten oběd v naší společnosti Hitrádia FM+. My vám hezky k tomu ještě naservírujeme ten jackpot, ty srdcovky, po kterých se ani nespravíte. Takže dobrý, ne?

0: Tak všechno mám.
1: Blízko a poetika. Parťáka vám dělá Hit Radio FM+. Díky za to. Máme 9 hodin a 42 minutek. Víte, že je dneska den zapomnětlivosti? Já se říkám schválně, co největšího jste kdy někde zapomněli. Já jsem kapitola sama o sobě, jo? Já jsem opravdu úplně absolutní rarita, protože já jsem schopná zapomenout hlavu, všechno, prostě, kdekoliv, jakkoliv. Já jsem tím proslulá a známá, takže všichni moji blízcí moc dobře ví, že to nedělám schválně, ale prej se takhle projevuje vysoká inteligence. Na to si hraju samozřejmě. Hele, klíče, peněženku nebo mobil, tak to je taková ta klasika, že jo? Ideálně třeba hledat brejle, který máte na hlavě, nebo hledat mobil, když ho máte u ucha. Jo, i takový bizáry jsou, ale já znám i mnohem lepší případy. A to se teda netýká mě, mojí kamarádka ji nebudu radši jmenovat, ať mě potom neprokleje, ale ta jednou natankovala na benzínce. Sedla do auta, odjela a asi po 5 kilometrech jí došlo, že na pumpě nechala vlastního partnera. Byla tak zamyšlená, že prostě odjela s kafem. Bez něj. Jo, po 5 kilometrech, říká, ty kráso, mě něco vlastně spíš někdo jako chybí. Takže se samozřejmě musela vrátit na prvním sjezdu. Hele, jako tohle je fakt bizár. Ale stane se. Věřte nebo ne, občas lidi zapomenou taky psa, nákupy, nebo dokonce i dítě, to taky někdy bylo. Naštěstí to většinou dobře dopadne, ale člověk pak asi zažije pár hodně dlouhých vteřin. No. Tak mě zajímá, jaký je váš největší zapomnětlivý průšvih. A co nebo koho jste někde nechali? A kdy vám došlo, že vám něco nebo někdo chybí? Mohla to být peněženka, peníze, vrátili se vám zpátky, nevrátili? Pište. 720, 870, 237 a my se

0: dneska chceme královsky bavit, tak to můžeme rozebrat.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun, rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000, byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000, rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000 a rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
7: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
10: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Pavlou Koutkou o výzvách batolecího věku.
1: To dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu. Pochopí, že vlastně ono je svojí vlastní osobou, že má svoji vůli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: S-House, Love Tonight na Hit Radio FM+. Máme 9 hodin 58 minut a to znamená jediný, jdeme na vrchol hodiny. Ve zprávách David prozradí, že benzín a nafta jdou zase nahoru. A když jsme u benzínu a nafty, tak musíme mrknout taky na ty naše západočeské silnice, ať víme, kde je trouble. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále si dávejte pozor v Domažlicích, a to v ulici Masarykova, kde se stále došetřuje nehoda dvou osobáků. Jinak máme klid, až na dlouhodobý uzavírky a práce na silnici se nám jezdí jako po másle. Pokud byste přece jenom věděli o něčem dalším, nenechávejte si to pro sebe a vaše informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
4: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
5: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Předplatné na kávu.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
11: 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Rajský dvůr bývalého minorického kláštera z poloviny 14. století v Jindřichově Hradci se dočkal obnovy. Lidé ho mohou navštívit o prázdninových víkendech mezi 13. a 16. hodinou zdarma. Rekonstrukce historického prostoru si vyžádala 1,3 milionu korun. Popáleniny jsou v létě častým úrazem, patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
12: Popáleniny si v loni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí převládají popáleniny z opaření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
11: Často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním nebo pobytem u otevřeného ohně. No a hokejový brankář Vítek Vaněček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New Yorku Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu.
13: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Aktuálně máme jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne ale bude přibývat oblačnosti. Teploty dneska do 26 stupňů, na horách do 21, no a zítra by to mělo vypadat téměř stejně. Takže ideální počasí někam na výlety.
9: Hit Radio FM+.
0: Jojo, je to tak a my jdeme na další hodinu plnou těch největších hitů a začínáme pořádně Black Eyed Peas.

Tonight na Hit Radio FM Plus. Máme 10 hodin a 13 minutek a jdeme aktuálně mrknout na kvalitu koupacích vod v západních Čechách. Teď nemyslím koupaliště, ale myslím rybníky a vodní nádrže, které jsou propálené k vodním hrádkám a radosti. A když jsme u radosti, tak Hrachulusky mají stále palec nahoru a stejně je na tom aktuálně i celá Hrachuluská přehrada, nejenom radost. Kde je taky parádní koupačka s dobrou kvalitou vody, tak to je rybník Babylon na Domažlicku a taky vodní nádrž Jesenice na Sokolovsku. Naopak, kde už je zhoršená jakost vody a mohli byste chytnout nějakou tu vyrážku, a tak to je u Františkových lázní a to je vodní nádrž Skalka. Na tu pozor a stejně tak na tom není úplně wow optimálně velký rybník na Karlovarsku, takže na ten taky pozor, tomu se vyhněte. Jinak celkově je pořád voda aktuálně příznivá a pokud se to změní v průběhu týdne, dvou, tří, čtyř, protože moc dobře víme, že v té druhé polovině léta už to není úplně optimální všude, tak vás samozřejmě budeme informovat. A teď už další muzika, já posílám Dermonta Kennedyho a Power Over Me. Užívejte nádherný čtvrtek.

0: Celner s vámi, máme 10 hodin 23 minutek a před chvilkou jsme řešili, kam se dá na západě Čech vyrazit k vodě. Tak u ní ještě zůstaneme. Plavková sezóna je v plném proudu a letos je docela jasný, co frčí. Tak dámy vedou jednoduchý jednobarevný plavky, černý, hnědý, tmavě modrý nebo třeba i smaragdově zelený. A velký návrat hlásí hlavně jednodílný plavky, jenže pozor, už to nejsou takový ty, co jsme nosili na školní plavání, prostě příšerky z RO, to ne. Dnešní mají krásné střihy a vypadají opravdu skvěle, je to tam umocněn třeba nějakým páskem, prostě velkým výstřihem, a nebo jsou různě vykrojený, fakt hezký. No a chlapi, pánové, u těch pořád vedou koupací šortky. Jen jsou letos modernější, spíš kratší, ať jsou vám vidět víc ty stehínka, než dlouhý kraťasy ke kolenům. To už se fakt nenosí. No a jestli máte plavky už několik let, tak znáte takovej ten zvláštní jev. Já ho zažila loni. Přes zimu se prostě nějak tak jakože cvrknou. Člověk je vytáhne ze skříně, oblíkne a pak si říkáme, ty bláho, jak se tohle mohlo vstát. Loni to bylo úplně v pohodě, hele. Jako skříň chytla nějakou vlhkost nebo naopak, jako nevím. Tak schválně, kupujete nový plavky každou sezónu, anebo jste věrní tím jedním, a dokud to jde, dokud vás nepotká přesně to, co se stalo mně.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s...
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
4: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitradiem.

skvělá Miley Cyrus, End of the World. Na Hit Radio FM Plus máme 10 hodin 35 minut. Já doufám, že se dneska máte dobře. Čtvrtek to už je takovej malej pátek. No a jestli ještě nemáte plán třeba na letošní festivalový leto, tak právě teď poslouchejte. Ve snídaní šampionů totiž celý tenhle týden hrajeme o pořádnou pecku. V rychlý pětce můžete vyhrát 2 čtyřdenní vstupenky na Colors of Ostrava od Allegro v hodnotě téměř 10 000 korun. To znamená, co musíte udělat? Stačíme si 7. a 8. raní poslouchat snídaní šampionů. Poslat SMSku hlavně ve tvaru chci soutěžit, a to na číslo 777-937-777. No a když vám zazvoní telefon, no tak budete ve hře. Pak už vás čeká jenom rychlá pětka, na kterou jste zvyklí. 5 jednoduchých otázek, jenom pozor, času na odpovědi ubývá, takže rozhodovat budou nejenom správné odpovědi, ale samozřejmě i rychlí reflexy. Ale není to vůbec těžký. No a pak už si můžete užívat jenom 4 dny skvělý muziky a hvězdy, jako třeba 21 Pilots, anebo Teddy Swims, LP, anebo třeba skvělej DJ Moby, takže to všechno na jednom místě v Ostravě. Takže já držím palce, no a třeba se tam letos potkáme.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Společný projekt Miraje Navrátila a taky DJ Tripse. Tak to je píseň dokola, do kolečka, dokola. No a my právě teď na Hit Radio FM Plus jdeme výletovat. Kam vyrazit? Jestli přemýšlíte, kam o prázdninách vyrazit, tak mám pro vás tip do Krušných hor, a to do sportareálu Plešivec, a to od 1. července, protože naplno otevřel svoji letní sezonu. Samozřejmě, že tam můžete i kdykoliv jindy, ale teď je ta letní prázdninová sezona úplně wow a nudit se tam rozhodně nebudete. Čeká vás totiž bobová dráha, taky trail park, terénní koloběžky, výjezd lanovkou i skvělý jídlo v restauraci přímo na vrcholu. Trail park s koloběžkama je otevřený od středy do neděle, vždycky od 10 do 18 hodin, takže vyrazit můžete klidně i dneska, protože to počasí je naprosto ideální právě na tyhle ty hrátky. Taky bobová dráha, ta jezdí každý den, a to od 10 do 18 hodin, a restaurace, ta je otevřená denně od 11 do 20 hodin. Tak jestli ještě nevíte, kam právě můžete, jestli o víkendu nebo dneska, protože víkend je i prodloužený, a nebo prostě během prázdnin i přes všední dny, zkuste Plešivec. Všechny informace najdete na plešivec.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
6: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento

0: tobogán.
1: Kdy je má otevřeno každý den. A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyne.cz
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
5: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu. Hitrádio FM+.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byla Kelly Clarkson. Vy malou chvíli před 11. dopolední ladíte Hit Radio FM+. Díky za to. David už je nachystaný na zprávy a co mu tak koukám pod ruku, bude mluvit i o dálniční známce. Tak než mu zapnu mikrofon, zmapujeme ty dálnice i my společně. Co vy na to? A nejenom ty, všechny silnice u nás. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bacha si dávejte v Nýřanech na severním Plzeňsku, konkrétně v ulici Benešova třída. Je tam rozlitej olej na vozovce, takže očekávejte kluskou vozovku tak opatrně a nohu rozhodně z plynu. Pokud víte ještě o něčem dalším, co jsem nezmínila, určitě si to nenechávejte pro sebe a pište to na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Profi voda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
7: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. To teď řeší sněmovna. Kolik budou kupóny stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Mendelský.
11: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
10: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí. Chebu a Sokolova opět pojedou na mezinárodní filmový festival v Karlových Varech autobusy. Odpoledne přepraví návštěvníky festivalu až k hotelu Termál. V noci pojedou nazpět. Budou zdarma. Držitelé festivalových pasů mají zdarma i cestu běžnou městskou hromadnou dopravou. No a ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak všem držíme palce.
12: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Aktuálně jasná nebo polojasná obloha, odpoledne oblačnost. Teploty kolem 26 stupňů, na horách do 21. Zítra by to mělo vypadat téměř stejně a prodloužený víkend by měl být příjemný. Teploty kolem 25 stupňů Celsia.
8: Hit Radio FM+.
0: Jdeme na poslední předobědovou hodinku. Já vám zatím naservíruju předkrm v podobě další muziky. Teď Imagine Dragons.

0: Parádní čtvrteční dopoledne přeju všem na západ Čech. Máme 11 hodin a 12 minutek. Tak si představte, že dneska je den UFO a já mám jednu zásadní otázku. Jste si jistí, že jste tady správně? UFO znamená tedy český neidentifikovaný letající objekt. Jinýma slovama, něco na obloze, co neumíme úplně vysvětlit. Může to být vlastně letadlo, dron, ale taky třeba něco, co radši nechceme úplně rozebírat do detailu. Nejvíc slavná místa kolem UFO jsou v Americe třeba Area 51 v Nevadě, přísně střežená vojenská oblast, kde se tedy roky spekuluje, jestli tam náhodou nejsou ukrytý mimozemšťani a nebo jich technologie. Oficiálně to tedy výzkum letadel, neoficiálně, tak to už si každý musí doplnit. A pak je tu ještě legendární Roosevelt, kde měl v roce 1947 spadnout letající talíř. Od té doby se svět hádá, jestli to byl meteorologický balon anebo první oficiální návštěva z jiný galaxie. Každopádně, pravda je někde venku. Tak mi řekněte, věříte, že nejsme ve vesmíru sami? A nebo se spíš říkáte, že mimozemšťani už dávno žijou někde mezi námi a jenom se tváří, že jsou třeba normální lidi? Co říkáte vy?
1: Taky jsme jediná planeta, na které stačí, aby se spojili dvě bytosti a měli děti.
2: To je jako, že na ostatních planetách je potřeba, aby se spojili tři bytosti, jo?
1: Ne, sedm bytostí různých pochází.
2: Tak to my jsme tři, to znamená, že bychom potřebovali ještě nějaký další čtyři bytosti úplně jiného pohlaví, než jsme my.
1: Jo.
2: To možná poletím.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou

0: Tak jestli jste byli teďko dopoledne tak trošku unavený, tak věřím, že Pitbull a Kesha vás toho pořádně probudil před tím obědem. Jste zítra Rádiem FM+, máme 11 hodin, 24 minutek a dneska ráno se u nás ve vysílání řešila jedna taková celebritní zajímavost, o který mluvila Leona, a šlo o Taylor Swift. Na internetu se totiž šíří spekulace, že by se měla údajně zítra vdávat. Jenže jak to u Taylor bejvá, je hrozně těžký zjistit cokoliv konkrétního. Ona si totiž svoje soukromí opravdu střeží naprosto neuvěřitelným způsobem. A pak se oficiálně nedá vůbec nic najít, jo? Žádný potvrzení, prostě nic. A přesto se ale v různých bulvárních a fanouškovských debatách objevuje varianta, že by se něco velkýho, svatba, mohla dít právě třeba zítra a nebo o víkendu, tedy v nejbližších dnech. A dokonce se skloňuje i New York. Ale uvidíme, jestli se o víkendu zaplní titulky právě touhle svatební vlnou, anebo jestli je to jenom další nějaká internetová bublina, která splaskne stejně tak rychle, jako vznikla. Ale musím říct, že mě to teda zajímá a vzhledem k tomu, že spolu budeme v sobotu, no tak budu dělat všechno pro to, abych zjistila, jestli to tak je nebo ne.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos a Human Being na Hit Radio FM+. Máme minutku po půl dvanáctý. Tak když se řekne král popu, všichni si vybaví Michaela Jacksona. No a když se řekne královna popu, je to bezesporu Madonna. Ženská, která začínala jako tanečnice v New Yorku, ale nakonec přepsala pravidla pop music, taky změnila MTV, bourala tabu a z každé éry své kariéry udělala událost. A dělá to dodnes. Šokuje, ať si to každý přebere, jak chce. Ale na svůj zvyk teda to je jako zatraceně krásná baba. No a právě jí se věnuje i nový díl podcastu Vypalovačka na Hit Radio 90. Vy si můžete pustit Vypalovačku jako podcast nejenom na webu Hit Radio, ale taky na Spotify. Takže ideálně právě teď si to hodit do oblíbených, protože jsou tam sakra zajímavé věci z 90. Kolegové v něm rozebírají začátky, taky přezdívku královna popu, kontroverze kolem projektu a opravdu knihu Sex, film Evita anebo album Ray of Light. Prostě je toho hrozně moc a myslím si, že kdo miluje Madonu a že se podepsala v každém z nás, tak si myslím, že tenhle díl podcastu Vypalovačka byste si rozhodně neměli nechat ujít. No a já mám pro vás teď i malou ochutnávku.
1: Ten klíčový moment jejího života přišel, když jí bylo 5 let, kdy umřela její máma na rakovinu prsu. Její táta, ne že by asi neměl rád, ale prostě jí tohle nedokázal vynahradit.
2: Tak navíc, on byl hlavně, podle mě, hodně přísnej, ten její táta.
1: Byl přísnej, protože ona byla navíc jako z přísný katolický rodiny, takže tam to bylo určitě ovlivněné i tímhle. A když ta vlastně máma odešla, tak táta se potom po nějakých letech znova oženil s hospodyní a to vlastně byla pro Madonu jako velká rána. Bouchla dveřma a odešla tenkrát do New Yorku. Ono se říká, že odešla opravdu jako s pár dolarama v kapse, že vlastně vůbec nevěděla, do čeho jde a že spolíhala jenom na to, že na té cestě potká lidi, kteří ji nějakým způsobem nasměrujou. A potkala jich teda hodně. Otázka je, kam ji všichni směřovali. Vydělávala si jako barmanka, pak prodávala v Dunkin' Donuts a pak taky fotila akty. A to si myslím, že je vlastně zajímavý zmínit, protože Madonna se toho fakt jako nebála. A byla to určitě nějaká jako úvodní cesta k tomu, co se z ní stalo potom.

Rose a Bruno Mars. 11 hodin 39 minut, tak to je aktuální čas, no, čas k obědu za malou chvilku, takže já už mám taky hlad. Co si dáte dneska dobrýho? Vzhledem k tomu, že nám spadly teploty, protože předtím nebyla ani chuť v těch pařákách, ježišmarja, to člověk byl rád, že do sebe aspoň něco nasoukal. Klidně to dneska vidím i na nějaký to masíčko, knedlíček, jo, a já si myslím, že naprosto bez tím nebyla ani chuť v těch pařákách, ježišmarja, to člověk byl rád, že do sebe aspoň něco nasoukal. Klidně to dneska vidím i na nějaký to masíčko, knedlíček, jo, a já si myslím, že naprosto bez problémů dneska, že to půjde to je.

0: Walk the Moon.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
8: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem Alpaka. Miluju drbání ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
9: Farma Park Dobřany.
10: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
8: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
11: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
12: Tak sáhni pro mobil.
13: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
14: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
13: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
14: Více na předplatnenakavu.cz.
15: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
16: Daj pokud!
15: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
20: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
21: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Silničáře teď potkáte na hlavním tahu z Domažlic do Klatov. Aktuálně by se měli pohybovat kolem Bezděkova, tak tam projíždějte s opatrností. A pokud víte ještě o jiném zdržení, pište info k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
10: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
9: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Teď ještě pohled k nám.
1: Na pořádek v Plzni bude dohlížet více strážníků. Aktuálně jich v západočeské metropoli působí zhruba 270 a další noví by mohli rozšířit jejich řady. Plzeň reaguje na bezpečnostní situaci. Na platy strážníků a povinné odvody nově vyčlení skoro 300 milionů, což pokryje nejen nové posily, ale i nedávné vládní zvýšení tarifů.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Taky během odpoledne u nás bude většinou oblačno, postupně zataženo. Hodit se nám dnes budou deštníky, dorazit mají i přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Radio FM Plus.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka.

0: Skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. To všechno v jednom létě, možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovan jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Ta mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Baby G, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v 90. obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu 90. na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky 100X.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hozier právě teď v éteru Hit Rádia City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jízda. Is it love?

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás. Tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
10: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jessie J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na trase s Příbrami směrem do Votic. Na průjezdu Kosovou horou se srazily dva osobáky a připletla se k tomu i motorka. Krátce se tam zdržíte. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Miluju nový místa se skvělou kávou.
5: Jo, Kapka.
4: Co je Kapka?
5: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
13: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
12: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dočasně se zavřela část páteřní krajské cyklostezky Ohře na Sokolovsku. Kvůli popadanému kamení je neprůjezdný úsek mezi Starým Sedlem a Loktem. Jak dlouho tam omezení pro cyklisty a pěší potrvá, zatím jasné není. Svah nejspíš bude muset posoudit statik, který rozhodne o dalším postupu.
14: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Na západě Čech budeme mít dál většinou oblačno nebo taky zataženo. Později k večeru se objeví i přehánky. Teploměry dnes ukážou nejvýš kolem 25.
0: Krásné odpoledne, 3:03. Doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity. Teď Calvin.

Ano, David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří soubloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu, jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo. Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes. A pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano, celý barák zábavy v centru Prahy, jo, a to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her, Fly Vista, což je jedinečný letající zážitek, taky se vrátíte zpátky do historie, a to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé, to znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, koželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Zítra odstartuje Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ano, všichni už se těší na skandály, my ale víc řešíme to, co nás čeká a co nabídne.
2: Největší perličky, na co zajít a co si nenechat utéct, to se dozvíte po 15. hodině.
1: Tak se hoďte do gala, na Červený koberec se vydáme za chviličku a slibujem, že vám z něj nic neuteče.
0: Hit Radio FM+.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující? A zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika. Protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Když uvidíte

0: Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý, kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Tahické léto a Popol z Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně.cz.
7: Náplně hned.
8: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Miraj společně na Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení a omezení teď hlásí dálnice D5, opatrně na kilometru 46 směrem od Prahy do Plzně. Leží tam pneumatika, kterou je třeba obět, tak si dávejte pozor. A další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
4: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jedeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
9: V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy na Hrazení autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
8: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
1: Plzeň rozšíří 15. základní školu na Skvrňanech. Její kapacity totiž přestávají být dostatečné. Město proto investuje přes 100 milionů korun do nástavby pavilonu, kde vzniknou nové učebny, multifunkční místnost a kabinety. Aktuálně má škola bezmála 50 tříd, kam chodí na 1100 dětí.
10: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Dnes u nás na západě Čech naměříme mezi 21 a 25 stupni. Dál by mělo být většinou oblačno nebo zataženo. Dorazit může občasný déšť nebo taky přehánky.
0: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

Rádia. A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám, kdy jste třeba nechali děti nudit se a co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metken a Begin.

pes na Hit Rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny, myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Lůca, určitě zdravá věc, samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777 937 777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: Tohle je IS. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat, jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. I tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák, pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
3: Nazdar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
4: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gel Wander Bosch 37 dávek za 299. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více info v restauracích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slíbený Bruno Mars v éteru Hitrádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít někoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy, to už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy, ale to by mohla být sranda, jo, teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo, takže o zábavu nebude nouze, to, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě, co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. No a tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

0: Leony a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme si tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hit Rádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance with Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Chebu, došlo k ní v Havlíčkově ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podle všeho je to bez zranění a odnesli to jen plechy. No a dál opatrně na Plzeňsku v Mířanech, na Benešově třídě zůstává rozlitý olej a silnice tam může hodně nepříjemně klouzat. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Na dálnici D5 na hraničním přechodu Rozvadov čeká komplikace. Nově je totiž zavřená většina odpočívadla ve směru na Plzeň, a to včetně čerpací stanice. Důvodem jsou pokračující opravy, které by měly skončit letos na podzim. Modernizace obou odpočívadel vyjdou dohromady na více než 650 milionů korun. Zítra oficiálně startuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zahájení nabídne úchvatnou show, o kterou se postará na 1300 dronů, které nahradí původní ohňostroj. Prodej vstupenek odstartoval dnes dopoledne. Cena zůstala stejná jako loni, tedy 140 korun. Česká obchodní inspekce odhalila, že obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
6: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
0: Inspektoři v prvním čtvrtletí uložili pokuty za skoro 15,5 milionu korun.
5: Fotbalový servis.
0: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po dlouhých 44 letech. Utkání začne v 9 večer. No a světový šampionát zná už také dalšího osmifinalistu. Po Kanadě a Mexiku postoupila i třetí pořadatelská země. Spojené státy v noci na dnešek porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Zítra u nás bude zpočátku ještě oblačno, postupně mraku ubyde na polojasno nebo skoro jasno. Naměříme mezi 18 a 23 stupni, přehánky budou jen ojedinělé. Teď už si slovo berou i Kuba Rada a David Brabec.
8: Hit Radio FM+.
9: Parádní odpoledne a taky hezký čtvrtek. Otaše až po Prahu, dokonce i ve Mstici ladíte Divoký západ, který dneska uvádí.
10: Pokračování disco příběhu v Třemošné. Chlapec uteče z děcáku a skončí v Římě. No a taky pro vás budeme mít ty nejlepší perličky a momenty z filmového festivalu v Karlových Varech.
9: K tomu optimista od Olgy Lounový a taky David Guetta.

0: Brownová, ta už ví, že pátek je za rohem. Posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM Plus a my jdeme odstartovat Mezinárodní filmový festival a jeho 60. ročník.
1: Zítra to všechno startuje, nicméně dneska ráno se otevřely pokladny v 9:00 a zatím jsem nikde jako nezaznamenal takovýto. Stály se fronty už od předchozí půlnoci. Lidé tam rozbalili spacáky a nocovali, aby první vstupenky měli právě oni.
0: Takže to se nedělo, to je taková škoda drobetné, protože já jsem to vzal jako velký folklor a věc, která k téhle akci prostě patří.
1: Já si myslím, že se to dělo a děje se to každoročně, ale zatím nikde nejsou takový ty jako wow fotky těch rozložených jako bivaků v termálu. Nicméně nepochybuji o tom, že se to dělo.
0: No, tak ono už se to všechno prodává dneska přes aplikaci a přes internet a tak dál. Kdybyste chtěli zajít na nějaký představení, tak projekce stojí 140 korun z výhodně na za 120. Kdyby vás zajímalo, jak je to s dopravou, tak tam po Varech jezdí dokonce i festivalové linky a dokonce si můžete půjčit i sdílená kola.
1: No, kdybyste chtěli detaily, kvff.com, vstupenky na projekce se prodávají vždycky 2 dny dopředu, takže pokud byste chtěli na nějaký snímek, nemusíte se bát, že by v průběhu příštího týdne bylo vyprodáno, zatím šel do prodeje vlastně jenom tenhle víkend. Cure jsou tu právě teď.

0: západ Čech, tohle byla Dešap a vy posloucháte Hit Radio FM+. My tady dneska budeme vysílat hlavně o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a ten si přichystal na začátek exkluzivní a skvělý hudební vystoupení, taky velkou dronovou show.
1: Je to tak, zítra vlastně 2 hodiny před půlnocí to začne Vary Special Show u hotelu Thermal, kde bude Dan Bárta a Illustratosphere, taky Lenka Dusilová, Izomandias, Matěj Rupert, Roman Holý, Vladimír 518, Akira a ještě jako další interpreti.
0: Celkem zajímavá směska, viď?
1: Mně to úplně jako nedávalo smysl. Říkal jsem si, jak jako Izo, do toho Dan Bárta, Matěj Rupert, vůbec mi to jako nešlo dohromady. Měli by to být prej interpreti, který mají jako ke Karlovým Varům jistý vztah. Tak někdo se tam narodil, někdo...
0: No, tak třeba Akira, DJ.
1: Se tam opil.
0: A Akira tam žije, já jsem ho potkal v tom, v Thermalu.
1: No vidíš. No, tak to rozuzlení není vlastně tak těžký.
0: Na filmový festival ale nepřijedou jenom hudební hvězdy, prej by se tam měl ukázat také minister kultury Ota Klempíř. Bude to až příští týden, na zahájení
1: nebude,
0: nepřijede.
1: Nebude vystupovat, že ne?
0: No, to zatím jako nevíme, ale prej... usilovně schání špunty do uší.
1: Ne, takhle jako kdyby náhodou chtěl vystoupit, tak třeba battle s Izomandiasem by nemusel být vůbec špatný.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
4: Postele Losiná, tam den začíná. Postele Losiná, tam i usíná.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
7: Daj fuku!
6: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
8: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
9: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
8: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapce.
8: Více na předplatnenakavu.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, a my se opět jdeme kouknout do Karlových Varů, kde zítra začíná Mezinárodní filmový festival.
1: Na telefoně máme Simču Jakubalovou z hotelu Thermal. Simi, ahoj!
2: Ahoj, kluci, ahoj!
1: Zdravíme do Karlových Varů, prosím tě, my jsme tady v předchozím vstupu mluvili o tom, že se vlastně ještě nikde moc nepíše o tom, jak lidi v Thermalu dneska nocovali, měli spacáky, protože ráno začal předprodej. Tak jak to bylo v letošním roce, jako spali, nocovali, anebo tam
2: no,
1: byl klid?
2: Jako letošní asi masakr, myslím, že i Kviz sdílel příspěvek, že tady máme rekordmanku, která tady byla, myslím si, že od úterního odpoledne. Oh. První paní, která tady čekala a spala dvě noci na zemi. No, takže my jsme včera, samozřejmě, když jsme včera odcházeli z práce, tak samozřejmě ta naše pasáž, ta byla vlastně obklopená těmi prvními příznivci. No a dneska ráno, když jsme přicházeli do práce, tak vlastně fronta sahala až vlastně jakoby k poštovnímu mostu, což bylo úplně neskutečné. Myslím si, že to trhlo rekord. A jako těch bivakujících, tady bylo jako enormní počet. Těch ve spacáku já jsem napočítala minimálně 10.
0: No a přitom, takže, přitom hele, no. Termál hnedka, jo, za zádama. Vy už tam nemáte žádný volný pokoje?
2: Ne. Právě, že nemáme. A tak vždycky ten první zahajovací víkend je vyprodaný. Nicméně, myslím si, že pár pokojíků tam zbývá na ten poslední víkend.
1: No, vydá, takže termal.cz.
2: Přesně tak.
0: Hele, když jsme u těch pokojů, já se musím zeptat, jo. Tak my jsme tady včera už taky o tom mluvili, největší hvězda letošního 60. ročníku festiáku ve Varech. Dustin Hoffman spí takhle náhodou Dustin Hoffman v termálu?
2: Nespí. I kdyby spal, tak to nemůžu říct.
1: Okay. Ačkej, tak tohle je mimo éter.
2: Jo, mimo éter, mi to jasný, vypnete to, ne.
1: Ne, mimo záznam. Bohužel
2: tyhle informace nemůžu poskytovat, samozřejmě tady se snažíme poskytnout zázemí úplně všem.
0: A ono stejně, co se týče Varů, tak tam nejde ani většinou o to, kde ty hvězdy spí, ale s kým, že jo?
2: To je taky docela zásadní, že u Dustina se nemusíme ničeho obávat, že to bude gentleman.
1: Simčo, moc krát děkujeme, zdravíme do Karlových Varů, zmákněte to v termálu, hele, a děkujeme za info.
2: Díky.
1: Mějte se krásně.
2: Ahoj, čau.
1: No a pro všechny, co míří do Karlových Varů, teď trošičku tematicky. David Koller, chci zas v tobě spát.

0: Jules, Fastboy, no a za chviličku dáme taky Dermota Kennedyho, ladíte Divoký západ, Hit Radio FM+, hezký odpoledne.
1: My pro vás budeme mít teďka takovou honzíkovou cestu, anebo aspoň takovou paralelu. Chebští kriminalisté v posledních týdnech pátrali po pohřešovaném 17-letém chlapci. Původně z Aše, on byl v dětském domově, byl někde na vycházkách a z těch vycházek se nevrátil. Takže 2 týdny pátrání, co sakra s klukem je. 17 mu je už docela velký, jo, prostě.
0: No tak, ale není plnoletý.
1: Samozřejmě. Takže všichni o něj měli velký strach. Po 2 týdnech se ho podařilo objevit, a to na ruzyňském letišti. Na letišti Václava Havla. Tak ho tam policajti normálně, tam skenují ty lidi a tohle, no. Tak říká, a hele, tady chlapec pátrání prostě takhle trapnem, jo. Z něj vypadlo, že přiletěl z Říma.
0: Co prostě? Jako on zdrhnul teda z dětského domova a udělal si výlet jako poznávačku v Římě. Jo?
1: Nějakým způsobem se dostal do Říma a pak tam tady z Římě asi letecky zpátky.
0: Jakým způsobem?
1: Já
0: mám totiž kamaráda, který se jednoho večera takhle jako vopil a ráno se probudil v Itálii na pláži.
1: Borci ještě 17, takže...
0: No, takže to nemůže přiznat, že jak to bylo.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu
8: Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
12: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims. LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of...
11: Více na makro.cz.
12: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims. LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve...

0: Dalton, tady je Hit Radio FM Plus, Divoký západ, zprávy, tak ty pro vás máme vždycky celou, i dneska tomu tak bude. A řeč bude opět o bazénu v Plzni.
1: O bazénu v Plzni?
0: O krytém bazénu v Plzni. Hele, zase je tu nějaký slib toho, že v Plzni se postaví nový krytý bazén. To je takový jako politický evergreen, za dlouho, že máme ty volby.
1: No, na podzim, že jo, někdy v říjnu.
0: A kdy asi tak bude ten bazén postavený?
1: No určitě až po těch volbách.
0: A po těch letošních nebo jiných? To je otázka, na kterou asi neodpovíme, ale detaily přidáme ve zprávách už za mnou chviličku, tak buďte dál s náma. Mezi tím ještě Tereza Mašková, Marek Lambora a teď Ella Henderson.

0: Tohle je Robbie Williams, 15 hodin 59 minut, jdeme na nejnovější zprávy a předtím doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme v Plzni, kde se nehoda stala v Budilově ulici. Srazili se tam dva osobáky a ulice je teď úplně neprůjezdná. Pozor si dávejte taky na Rokycansku, kde se vážná nehoda stala u Lhotky u radnic. Osobní auto tam narazilo do stromu. Na místě jsou teď i záchranné složky. A pozor taky, pokud jedete po dálnici D5, kde omezení čeká na kilometru 64 ve směru na Prahu. Je tam odstavené auto s defektem. Vaše další aktuální dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super. A balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. V Plzni by měl být nový krytý bazén. Plzeň a Západočeská univerzita chtějí v září podepsat memorandum o společném postupu při městských stavbách sportovní haly a zmíněného bazénu. Město je chce vybudovat vedle areálu kampusu v Plzni na Borech. Zároveň se tam počítá také s výstavbou nového parkovacího domu. Kaznijov by se mohl dočkat městského obchvatu. Silničáři řešili možné komplikace kvůli poddolovanému území. Výsledky průzkumu jsou nicméně příznivé. Nová trasa, dlouhá skoro 8,5 kilometru, má odvést dopravu mimo Kaznijov a Rybnici, snížit tam hluk a zvýšit bezpečnost. Stavba má začít do 3 let. Pražské letiště postupně zavádí novinku – samoobslužné kiosky. Cestující se odbaví jednoduše sami, když si přímo u kiosku vytisknou palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Novinka, která funguje po celém světě, má zjednodušit cestování a urychlit odbavení na letišti. Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do naší nejvyšší soutěže. Fotbalový klub dostal šanci poté, co Karviná stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Aktuálně se bude čekat na reakci Artisu Brno, který dostane stejnou možnost, jako mělo i Táborsko.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Na západě Čech by zítra mělo být většinou oblačno. Postupně během odpoledne polojasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni a výjimečně ještě může i sprchnout. Pokračuje čtvrteční divoký západ.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherný odpoledne přejeme tady z divokýho západu, 16 hodin a 3 minuty.
9: Na cestu z práce domů ty nejlepší hity, Ina a Seš.

0: Hezký odpoledne, šťastnou cestu z práce domů, možná směr Karlovy Vary. Zítra tam začíná totiž Mezinárodní filmový festival a letošní hvězdou je rozhodně tou největší teda, je Dustin Hoffman.
1: V rámci letošního ročníku, 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlových Varech se bude promítat i jeden film, ve kterém se Dustin Hoffman proslavil. Je to Oscarový snímek jménem Absolvent. Slyšel jsi o něm, Jakube?
0: Vůbec, já jsem jako nepolíbený tutím.
1: On je ze 60. let. Podobně starý vlastně jako celý festival v Karlových Varech. A ten film je, já jsem vlastně ho vůbec neznal. A do dneška jsem nevěděl, že ho potřebuju vidět. Jo. Mm-hmm. Je to o mladém Dustinu Hoffmanovi, který ukončí školu, je to teda ten absolvent, jasně, má po vejšce a najednou se mu prostě otevírá život. Jo. A on říká, co sakra budu dělat? Všichni se ho ptají, co sakra budeš dělat?
0: Klasická otázka po škole.
1: A on vůbec neví a tak se najednou spustí s jednou starší paní, která se jmenuje Mrs. Robinson.
0: Spustí?
1: No, jasně. By the way, tady Mrs. Robinson, ten song Simona a Garfangla, tak ten byl natočený a udělaný přímo k tomuhle filmu Absolvent.
0: Krásný.
1: A mimochodem, jo, teďka ta nejpikantnější věc. Takže on se spustí s paní Robinsonovou, jo. Ta se začne jako rozvádět nebo něco takového a on najednou zjistí, no jo, ale mi se víc líbí vaše dcera. A ty nakonec překazíš svatbu. No, kamaráde, to je film, který já si potřebuju prostě pustit. A máme velký štěstí, že právě na filmovém festivalu v Karlových Varech ho budete moci vidět. Oni ho totiž zdigitalizovali, takže ho převedli z toho filmového formátu do digitálního.
0: Kdybyste chtěli vyrazit na absolventa, tak už dneska bych jako scháněl vstupenky, respektive tady asi zítra. Protože promítat se bude ve velkém sálu hotelu Thermal a to v sobotu 4. od 14 hodin. Vstupenky jdou do prodeje právě zítra.

0: Skvělý hity od nás pro vás, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM Plus a my se jdeme kouknout na silnice.
1: Jsme Hit Rádio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala v Plzni na Koterovské. Osobní auto tam srazilo cyklistu. Při projíždění si tam určitě dávejte pozor. Opatrně taky na Rokycansku, kde se nehoda stala za Liblínem směrem na Němčovice. Kvůli vyšetřování se tam projíždí pouze Kyvadlově. No a opatrně taky na dálnici D5 a na kilometru 48 ve směru na Plzeň. Tam nám hlásíte odstavené vozidlo. Pokud máte další aktuální informace z provozu, pište je k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Díky každému, kdo dá vědět, na silnice se vrátíme a to zase v celou.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tahické léto v Aquapal z Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
10: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
11: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: vidíte divoký západ. Tohle byl Krištof, přejeme parádní odpoledne.
1: No, teď jsi do toho obul. Jsi to začal tak potichu, ale potom už to mělo grády, Jakube.
0: Děkuju.
1: Zítra, přátelé, zítra není jenom běžný pátek 3. července, zítra je Mezinárodní den bez igelitek. Jste nevěděli, že něco takovýhle existuje, co?
0: A to se jako slaví i tady u nás v České republice.
1: Pochybuju.
0: Mm-mm. Víš, jako podívej se na to, s čím jako chodíme i já sám, jako několikrát jsem prostě vzal tu igelitku, dal jsem si do ní něco a šel jsem s ní. Akorát sandály jsem u toho neměl.
1: Já už se za to docela stydím, jo. Taková ta igelitka, víš co, s logem nějakého supermarketu, člověče, to prostě jako s tím tě dneska nechci nikdo vidět. To já, jako když jdu nakupovat, tak šetřím, že jo, a beru krabici. Kartonovou.
0: To jako posunul.
1: Fotokurek.
0: Jako boží, naprosto. Hele, takhle, jako ty igelitky, oni už moc nejsou vidět, oni se teď používají ty papírové tašky, takže už jsme se jako trošičku posunuli v tomhle tom, si myslím, a jsme dále, jako jo.
1: No, ale sandále a ponožky, ty budeme nosit nadále.
0: Je to jasný poznávací znamení. Jako, řekni mi nějaký poznávací znamení Němců. Rakušáků. Slováků. To kopčeli od nás ty sandále asi taky vlastně.
1: No, asi tak.

0: i tyhle ty máme rádi, je to takovej příjemný návrat možná do dětství, možná do puberty. Je s váma Divoký západ, Hit Radio FM+, a co by člověk vlastně po cestě z práce víc chtěl. Taylor Swift, tak to si dáme za chviličku, buďte dál s náma. Teď se vydáme na sever Plzeňska, tam se totiž včera přehnala velká voda.
1: Ano, Chříč, říká vám tohleto město nebo tahleta obec něco, možná o ní slyšíte vůbec poprvé. Já jsem na tom byl docela podobně, ale musel jsem říct, že jsem fakt jako... Byl jsem až jako smutně dojatý, když jsem viděl, co tam udělala blesková povodeň. My tady v Plzni jsme měli takový pocit, jo, drobet tady sprchlo, ale nic velkého, lehce se ochladily paneláky a taky ulice, ale to, co to udělalo na severu Plzeňska, neuvěřitelný. Tam člověče normálně silnice se ti proměnila v řeku, tam bylo víc vody než na Otavě, co jsem měl.
0: Bohužel tohle se jako děje, no. Kor, když máš nějaký pole okolo, tak to prostě steče a je jako neštěstí hned. Z toho, no.
1: Nejhorší je, že tady si prostě nevybereš a nikdy nedokážeš předpovědět, kde to je. Naštěstí v Chříči mají teda pivovar, ten to nespláchlo, takže aspoň to mají čím zapít.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
6: Kdy? Dyně má otevřeno každý den. A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.dynie.cz
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš.
6: Má otevřeno každý den. A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.dynie.cz
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A

0: vyhrne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražení.

0: Linkin Park, ladíte divoký západ Hit Rádia FM+. Víte, proč jsem si nekoupil dálniční známku na letošní rok?
1: No, protože ta dálnice D5 směrem, kde ty bydlíš, připomíná spíš parkoviště, ne?
0: Je to tak, tam se jezdí 80, zatímco po neplaceném úseku můžu jet z 90.
1: No a představte si, že Jakub si možná v příštím roce tu dálničku koupí, protože teď to vypadá, že jejich cena by se do budoucna neměla zvyšovat.
0: Budu muset, protože oni to teď rozkopali na té státovce, takže se budu muset odklonit zpátky na tu dálnici, protože tam už se jezdí zase 70, jo? Tak furt lepší těch 80 po dálnici, no.
1: Jo.
0: Takže stejná cena.
1: Stejná cena a více ve zprávách. Buďte dál s náma. Jsme Hit Radio FM+ a přejeme krásný den. Tohle je ukulele a Mark Ember.

0: Lost Frequency, tady je divoký západ, krásný odpoledne, jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na Chebsku. Nehodu hlásí trasa Františkovy Lázně Luby. Za odbočkou na Nový Kostel se srazilo osobní auto s nákladním. Průjezdné je to tam teď pouze jedním pruhem. No a opatrně taky v Plzni na Slovanech, kde se nehoda došetřuje na Koterovské. Během chvilky to tam bude zase průjezdné plynule a bez zdržení. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
8: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Cyklostezka pod hradem Loket na Sokolovsku je opět průjezdná. Práce na zabezpečení svahu sice ještě dál pokračují, místo už je nicméně s opatrností průjezdné. Dál ale zůstává zavřená část cyklostezky na vjezdu do Lokte ve směru od Sokolova, kde riziko pádu kamení nadále přetrvává. Letním prázdninám navzdory v Nejtku na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce budovy prvního stupně základní školy na náměstí Karla IV. Dokončení oprav za více než 45 milionů korun je v plánu letos na podzim. Na začátku školního roku proto budou nejmladší žáci stále v provizoriu v budově druhého stupně. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. To teď řeší poslanecká sněmovna. Kolik budou tyto kupony stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za rezort dopravy Filip Medelský.
11: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30-denní dálniční známka 480 korun, 10-denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
1: Změna by se měla projevit od ledna příštího roku. Češi mají zájem o nemovitosti v zahraničí. Letos vede Itálie, zatímco loni to bylo Španělsko. Kromě zmíněných zemí Češi kupují také byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí je atraktivnější lokalita a také nižší pořizovací cena než v Česku.
12: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Předpověď na pátek pro západ Čech slibuje oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, s teplotami nejvýš kolem 23 stupňů. Dál si s námi užívejte dnešní divoký západ.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherný odpoledne, jsme tu dál s váma a za chvilku se koukneme do historie Mezinárodního filmového festivalu ve Varech.
13: Teď jsou tu ještě činasky.
14: Hit Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Miley Cyrus, tady je Divoký západ. Zdravíme do Karlových Varů, kde už se to všechno chystá. Mimochodem, letošní červený koberec bude daleko větší než v předchozích letech. To proto, aby se tam hvězdy mohly lépe fotit. To dává smysl.
1: A mají hvězdy náhodou větší pozadí než loni třeba.
0: Tak je to možný. Veď.
2: Letos se na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech slaví 60. ročník a připomíná se 80 let od úplně prvního ročníku. Věděl jsi, Jakube, že ten první ročník nebyl ve Varech?
0: Já to vím, byl v Mariánských Lázních a první hosté mám za to spali na penzionu Nimrod, který zbourali.
2: Ale co určitě netušíš je, že dříve se nepředával křišťálový globus, ale lázeňská oplatka.
0: Ne,
2: jo.
0: Kecáš.
2: Ano, křišťálový globus, ten, který známe z dneška, tak ten se představil až v roce 2001.
0: Chceš mi jako říct, že jsme sem lákali hvězdy filmového plátna Hollywoodu na oplatku?
2: A přesto přijeli.
0: A byla čokoládová nebo ta oříšková?
2: Ne, byla zlatá.
0: Jo, zlatá, já myslím, že pak rozpekli oplatku a řekli tak. Hele, tady ochutnejte, to je tady místní, to peče Pepa tady za rohem.
2: Kousni si a pošli to dál.

0: Hladíte divoký západ Hitrádia FM Plus, Tom Walker za chviličku, no a u nás na webu stále sbíráme vaše příběhy z cest. Zajímá nás váš nejlepší výlet za nejhoršího počasí.
1: Já jsem teďka na jednom výletu byl, bylo teda tak hezký počasí, až bylo ošklivě. Víš, o víkendu, jak padaly ty 40 teplotní rekordy a tak, tak já jsem byl na vodě a zjistil jsem jednu zajímavou věc, jak důležitý je zainvestovat do karimatky.
0: Ty spíš na karimatce?
1: No, tak jako vždycky jsem spal na takový ty klasický pěnový karimatce. Ano. A úplně si vzpomínám, jak jsem třeba v 15 vůbec nechápal, jak ty dospělí si furt jako stěžují, že ta země je jako tvrdá. No jo, od té doby, kamaráde, já jsem nabral prostě těch 20 kilo a najednou ta země stvrdla. 25 kilo a ta země najednou, tyjo, to je tvrdý jak šuter.
0: Se tam dělají pod tebou důlky, co kecáš.
1: Takže já budu muset zainvestovat do nějaký pěkně tlustý napukovací karimatky a jestli i vy budete chtít pomoc s tím outdoorovým vybavením, tak posloucháte to správný rádio, my pro vás máme 7000 na nákup na 4Camping.
0: www.hitradio.fmplus.cz, pošlete nám tam váš příběh z cest a třeba vyhrajete.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.
11: Can someone make

0: Rex a tady je Divoký západ. Na Šumavu rozhodně ne.
1: Proč ne?
0: No, protože tam hrozí nebezpečí.
1: To jako všude hrozí nějaký nebezpečí.
0: Ale tam jsou zmije.
1: No a co?
0: Všude.
1: Dobře, možná jste to slyšeli i třeba v našich zprávách. Ano, v posledním týdnu tam zmije na Šumavě ušknula hned 3 osoby. Jednalo se o 2 muže a jednu malou holčičku. Všichni jsou jako v pohodě, takže nemusíme panikařit, ale samozřejmě je třeba se i na tohle to připravit, když takhle o prázdninách chceš vyrazit do přírody. A vzhledem k tomu, že mě už zmije jednou ušknula, tak tady mám skvělý návod na to, co dělat a co nedělat.
0: No, asi zavolat třeba horskou službu?
1: No, důležitý je mít u sebe studený pivo.
0: A to pomůže jak?
1: No, protože když tě už nezmije, tak to poslední, co by si měl dělat, je začít sprintovat někam, nevím, právě za horskou službou. Aha. Ty si musíš v klidu sednout, otevřít si lahvoně, jo.
0: No.
1: Hlavně, aby se ti nezvedal srdeční tep, vytočit záchranku a nechat si, ať si pro tebe dojedou.
0: Jo, a pak tě pochválí, že máš v sobě alkohol a oni ti nemůžou dát potřebné léky.
1: No, tak dobře, tak...
0: A tak jeden lahváč asi vadit úplně nebude, jako jo.
1: V těch metrech, ale...
0: Ale kdybyste náhodou vyměnili lahev za jinačí lahev, že jo, za něco tvrdšího, tak se bojím, že tam už by jako mohl být lehce problém.
1: Jo, a ani výmluva, že jste to potřebovali vydezinfikovat zevnitř, asi nezabere.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Kemrat a za chviličku Imagine Dragons, tady je divoký západ Hit Radio FM+, jdem se mrknout za víkendem.
1: Kam vyrazit?
2: Nejenom v Karlových Varech, to na západě Čech žije od 2. do 4. července, můžete vyrazit do Domažlic na kovářské sympózium Tusta Ferea. Právě pod Chodským hradem, tak tam se celý to nádvoří promění takovou otevřenou kovářskou dílnu. Navíc tady budou probíhat velký workshopy i pro malí děti. A k tomu ještě také hudba pod hradem, krásný festiáček na pátek a taky na sobotu. Budou tam vystupovat Bohuš Josef, taky Laura a její tygři a další. Podrobnosti najdete na idomažlice.cz.
0: Já vás pozvu na letní parket v Blatnicích, ten začíná konečně zase hrát, diskotéka pod širým nebem, hele, naprosto boží, teďko v sobotu od 21 hodin. A bacha, bude tam DJ Pelny.
2: Ale
0: neplest s naším Pelným, ten je na pekelném ostrově.
2: Otec roku, tyjo. Se mu narodí dítě a on jede na festiák.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: najdete jen stěží.
1: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
2: Farma Park Dobřany.
3: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
1: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
4: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.

0: taky Bruno Mars. No a před náma souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme tady dneska odpoledne mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám shrnuli film Absolvent, který se bude promítat letos ve Varech. Mladík po vejšce, co neví co s životem, si začne románek s takovou, jak se to říká, mladou paní, milfka, dá se říct, aby zjistil, že se mu vlastně více líbí její dcera, který překazí svatbu. Tenhle ten film z roku 67 budete moci zhlídnout v nové digitalizované podobě v sobotu v Karlových Varech.
0: No a taky jsme se mrkli na to, jaký program letos Mezinárodní filmový festival nabídne, tak třeba v rámci zahajovacího koncertu zítra večer Lenka Dusilová, Vladimír 518, Dan Bárta a prej teda přijede i ministr kultury Olda Klempíř. Ten naštěstí vystupovat nebude, kdyby ale přeci jenom měl nutkání, tak doporučuju battle třeba s Izomandiasem.
1: Jo, zítra to bude taky zajímavý, hrajeme tři hity na přání a taky bude třetího.
0: Ano, a začínáme ve tři.

0: si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po vážné nehodě se pořád ještě odstraňují na Chebsku. Dávejte si tam velký pozor na cestě z Františkových lázní na Luby. Za odbočkou na Nový kostel. Vaše další dopravní informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
3: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Předplatné na kávu.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tiskulevně.cz.
7: Náplně hned.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Jedenková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina. Může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce. V případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 21. dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
12: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
11: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu, na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
13: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Ugly Kid Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang, partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame. No a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové stíně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den. Let's take a

0: hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anna K. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. I na to se můžete těšit. Velká romantiárna už za pár minutek tady na Hit Radio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. A každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: Tohle, tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19. večerní.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil.
6: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatné na kávu.cz.

Self Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. A v jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promised Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Tohle jste určitě poznali, Gorillaz i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc Muff

0: Joe Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Je s tohle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krás. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

Tohle je rodačka z Detroitu, Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hit Radio jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu, už jich máte Hit Radio Classic, to je plné těch největších hudebních vzpomínek a pro některé nemusíme cestovat ani daleko do zahraničí. Zajedeme si teď jenom kousek na Slovensko. Palo Habera, postava, kterou určitě dobře znáte a dobře, budete znát i písničku, kterou dodnes hraje se svou skupinou Tým. A víte co, Palo si ji rovnou představí sám. Je to

Tohle je legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou nachystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte.

0: Mlouho, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobát přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slibovaní Pink Floyd. Jo jo, taky tohle jsme vám hrali na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Las Ketchup? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny Las Ketchup. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle.

0: Nana Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hitrádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: To je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hit Radio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.
1: Pozor, mimochádná zpráva. Jde se říct, že krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Jde se řík, že krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.